tetej. Slena zomo, kod nebe pomako, kod družaš kde nie. Zemeno legeno faro, omok so tetej. Slena zomo, kod tebe pomako, kod družaš kde nie.